0: Ελληνοπούλη.
1: Najbolší glasbený mix.
0: Kulitný Rádio 1. Sometimes all I think about is you. Late
1: nights in the middle of June. Veď polítia.
0: Veď dobre glasbe.